Pobiede vypada zim. Sladké krajiny tím. Pobiede vypada zim. Sladké krajiny tím.